0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: like me. Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je to karma? To je, když je tvoje děcko celý po tobě.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Zveme vás do muzea. Hledáte program pro celou rodinu? Technické muzeum v Brně vás zve na Schlanghammer v Hamrech nad Sázavou na akci Věda hrou. Čekají vás chemické a fyzikální pokusy, technické vynálezy, slavní vědci i ukázky práce kovářů na Bucharu a ručních kovadlinách. Přijďte si užít den plný zábavy i poznání už tuto sobotu od 10 hodin. Více na www.tmbrno.cz.
0: Free Radio 107 FM.

tohle je Ariana Grande Problem. 6.59. Dobré ráno. Tady úterý s datem 28. července. Roman Koloděj s vámi na 107 FM opět až do 11. dopolední. Včera jsme si to trošku natáhli, dneska klasika do 11. Edgar Taraš za chvilku, Neptunika. A bude hrát taky Gabry Ponte, de muzika tonante. Budeme gratulovat už za chvilku, mrkneme, kdo pak dneska slaví svátek a koukneme i na kalendárko. Buďte s námi, užívejte parádní poslech na jediném opravdu tanečním rádiu v Brně. Free Radio.

0: Za námi Deoro, MKS, můj Ben, 13 minut po 7. Jdeme gratulovat, kdo pak slaví? Viktor. Viktorům velký pozdrav tady od nás ze studia v republice 11982 v Brně 576. Tak všechno nejlepší, Viktor slaví a my přejeme.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: A taky mrkneme, co zajímavého přináší dnešní den. 28. července, co zajímavého se stalo. Koukneme například hodně do historie. Do roku 1420 to proběhla korunovace Zikmunda Lucemburského za českého krále. I přesto, že byl 14. července poražen v bitvě na Vítkově. Roku 1926 proběhl rozhlasový přenos Olšanského hřbitova při příležitosti 70 let od úmrtí Karla Havlíčka Borovského. Roku 1969 při železniční nehodě v Bezděčíně zahynulo celkem 23 lidí. Ještě mrkneme do roku 1999. Majitel cestovní kanceláře, který Václav Fischer, byl zvolen senátorem v doplňovacích volbách v Praze 1. A ještě mrkneme do roku 2004, poslední den provozu neveřejné zkušební trolejbusové trati Ostrov Jáchymov, která v zápětí zanikla spolu s místním výrobním závodem Škoda Ostrov. Narozky slaví František Černý, hokejista, hudební skladatel, zpěvák Michal Kocáb a taky Alena Antalová, slovenská herečka. Gratulujeme.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Zole Gabry Ponte, de muzika tonante. 7 hodin, 29 minut a 50 vteřin, k tomu pojďme na čerstvé zprávy. Před námi informace, nejčerstvější odkladky, za chvilku doprava a počasí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobno

0: Free Radio.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. V Pasohlávkách na Brněnsku dnes proběhne preventivní akce zaměřená na cykloturistiku. Policisté se budou od 9:30 pohybovat na cyklostezce v blízkosti kempu. Zaměří se na bezpečný pohyb cyklistů, význam a povinnost cyklistické přilby nebo povinnou výbavu kola. Policisté od včerejšího rána prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Postupně kontaktovali provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrušky jako nízkou. Policie od rána prohledávala například sídlo ministerstva životního prostředí. Žádné výbušné zařízení v budově nenašla. Další úřady nepotvrdily, že dostali oznámení o bombové výhrušce. Na mimořádnou astronomickou podívanou se mohou lidé těšit ve středu 12. srpna. Česko čeká výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Roj bude mít ideální pozorovací podmínky. Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku tenistek o jedno místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová již na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále. Zůstala na 64. příčce a je tak i nadále 9. Češkou v pořadí WTA.
0: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: Jdeme taky omrknout, jak to vypadá s dopravou aktuálně. Vidíme na D1 u sjezdu na Vídeňskou v Brně na 194. kilometru směrem od Prahy. Tady se srazilo nákladní auto a zvěř. Vozidlo blokuje jeden jízdní pruh. Očekávejte silný provoz. Jinak kolony velké, koukám se skoro od sjezdu na Rebešovice. Ne, to je nadjezd nad Rebešovicemi. Takže přátelé, velká kolona aktuálně na dálnici D2. Vidím, že to je od 5. kilometru směrem na Brno. 5-kilometrová kolona. Podobně to vypadá taky od exitu 201 Brno Slatina, kdo jede směrem na Prahu, tak pozor, tady se obrňte trpělivostí, kolony kamionů v pravém pruhu. Jinak klid. Kdyby cokoliv, volejte, my to rozhlásíme nebo použijte naši aplikaci.
0: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
2: Teplota aktuálně v centru ukazuje 18 stupňů, odpolední maxima dnes 28 až 30.

0: You Offenbach. 7 hodin 38 minut. Pojďme zdarma vyrazit do kina. Mám tady pro vás skvělou možnost užít si letní kino gratis.
1: Free Radio, co je nového?
0: Je to tak, přátelé, parkoviště u jaderné elektrárny Dukovany se v druhé polovině srpna znovu promění v letní autokino. Jubilejní 10. ročník nabídne během 3 víkendů 6 filmových projekcí a vstup bude tradičně zdarma. Na programu jsou české komedie, rodinné filmy i animované novinky. Ano, filmové večery se uskuteční od 14. do 29. srpna, vždy začátek ve 20 hodin a 30 minut. Návštěvníci mohou sledovat promítání přímo ze svých automobilů, zvuk si naladíte prostřednictvím autorádia, no a připravená bude také, budou místa pro diváky, kteří přijdou bez aut, chybět nebude ani občerstvení. Tak kdo by chtěl tuto parádu zažít, tak vyražte. Autokino. Letní autokino u Dukovan. Budete mít možnost 6x vyrazit. Parostelar, Miriana Conte a bude tu taky David Guetta a Chris Willis.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Pupukate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalonu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štíhá mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Free Radio 107.

0: Travis Gone, David Guetta, Chris Willis, tady u nás na Free Radio. Legenda 7.53. Dobré ranko. A my frčíme dál, za chvilku 7:08, Kesha Origami. Rád bude taky novinkový T-Sugar a Olaf Basovsky. Jo, novinka Waterman Bam Bam. Tam možná slyšíte ten sample z toho Watermana klasického od Basovskýho. No a bude tu i Florfila Sister Golden Hair. Muzika nachystaná. Opět vyrazíme do Brna, koukneme co nového. Za chvilku i čerstvé kino novinky.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.
2: Spread them well around the world.

0: Pendulum The Island na fríčku. 6 minut po 8, pojďme omrknout dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jak to vypadá s problémy? Akorát na D1 u sjezdu na Vídeňskou ulici v Brně, 194. kilometr od Prahy, pozor. Tady se srazilo nákladní auto, srazilo tu zvěř. Vozidlo blokuje jeden jízdní pruh, očekávajte silnější provoz. Provoz silný taky na D2, tady máme kolonu od Chrlic, od Olympie, dávejte pozor. U Holobic se nám zasekává doprava, teďka se aktuálně koukám, že od exitu 201 Branoslatina se nám to mírně rozjelo. Vidím tady akorát exitu mezi 194. kilometrem, to je od Prahy směrem na Vyškov, dávejte pozor, nebo od Brna směrem na Vyškov. Je to tady způsobené kvůli tomu kamionu, jak tady srazil zvěř nákladák, tak opatrně. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte, my to rozhlásíme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 19 stupňů měříme venku aktuálně, odpoledne 28 až 31.
1: Free Radio. Hudební novinky.

Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: je Taylor Swift tady u nás na Fríčku. Fate of Ophelia. 13,5 minuty po 8. Pojďme se podívat, co bylo v Brně objeveno.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Dvě historické železniční točny z přelomu 19. a 20. století odhalili archeologové v brněnské Malé Americe. Ano, točny byly součástí skladiště severní dráhy císaře Ferdinanda, kam mířilo zboží například až z hamburského přístavu. Otočné plošiny umožňovaly nasměrovat železniční vozy tak, aby mohly zajíždět přímo do suterénu budovy. Zařízení se přestalo používat po roce 1947 a později byly točny zasypány a přes jejich pozůstatky vedly nové koleje. A právě ty točny odkryli archeologové tady u nás v Brně kvůli pracím na Malé Americe. Tak, to je takový krásný objev z Brna, novinka. A my jdeme na další hudební novinky. Kesha Origami za chvilku, Avicii, Dante Minsky, Offenbach a bude to i Flor Fila.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Chlorofila, Sister Golden Hair, 8.28. Čas na čerstvé zprávy, jdem se mrknout, co je nového. Katka přichází. Za chvilku společně mrkneme na dopravu, koukneme i na počasí. Mají být tropy, přátelé, a nejenom dnes, teploty nad 30 stupňů, ale v dalších dnech se mají zvedat. Koukám na pátek, 36 až 38.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Přeji pěkné ráno. Brněnská architektonická ikona Vila Tugendhat slaví významné jubileum 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy tohoto milníku vyvrcholí ve dnech 7. až 9. srpna unikátním vizuálním projektem Light Up Tugendhat. Po dobu tří večerů se světoznámá vila a její okolí promění v dech beroucí plátno na videomapping a světelné instalace. Pro veřejnost je vstup na tuto mimořádnou akci zdarma. Hasiči včera odpoledne ukončili zásah u výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Objekt začal hořet 9. července. Hasiči požár zlikvidovali po téměř 2 týdnech minulý týden ve středu. Nevzdáme se, uvedl včera francouzský prezident Emmanuel Macron při setkání s hasiči. Oblast na jeho západě Francie se od minulého týdne potýká s rozsáhlými lesními požáry, které spálily už víc než 42 tisíc hektarů a kvůli kterým úřady evakuovaly přes 200 tisíc lidí. Podle Macrona budou následující týdny těžké. Kvůli problému s kolenem si deblová světová jednička Kateřina Siniaková dopřeje delší pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu. Na tenisové kurty by se měla vrátit až za týden v Toronto a po boku jiné spoluhráčky. A ještě doplním, že fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli včera Mladé Boleslavi 2-4.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Jdeme omrknout dopravu, jak se jezdí v Brně a okolí. Stále pozor. Komplikace kvůli havárce nákladního vozidla, které srazilo zvěř. Je to na 194. kilometru od Prahy. Dávejte pozor, tvoří se nám tu kolony. Ještě to omrkneme, jestli je to aktuální. Ano, kolona tam ještě je drobná, ale už tady není znázorněná ta bouračka. Už by to snad mohlo být vyřešené. Ale počítejte se zdržením od toho 190. Jo, už ještě tady pořád je, pardon. Takže mělo by to někdy během 10 minut skončit. Co se týče D2, postojte si od Olympošky, dávejte pozor, exit 3 Chrlice. No a opačně směrem tady vidím od Rohlenky nahlášenou kolonu exit 201 Brno Slatina, tady to projedete a na půli cesty těsně před sjezdem na exit 196 tady vidím, že postojte. Kamiony v pravém pruhu nám to tam zaštosovali. Co se týče centra města Brna, tak zdržení očekávejte na křížové Poříčí kolem Mendlova náměstí. Tam se včera propadla vozovka a předpokládám, že to tam ještě opravený asi nebude. Vidím Křenka, Olomoucka a postojíte taky na opuštěné Zvonařce a Dornichu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku půl devátá na hodinkách, no a venku 20 stupňů. Odpolední maxima 28 až 31. Od zítřka to začíná 32, 34, ve čtvrtek 34 až 36. V pátek tu vidím teploty 36 až 38.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Novomanželka říká svému muži pár dnů po svatbě: a aby ti doma nic nechybělo, dala jsem ti nahrát zvuky z hospody na CDčko.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a

0: bylo zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: A malíme dál, sliboval jsem kino novinky, od toho je tady Janča.
2: Free Radio, novinky v kinech. Tento týden je v kinech také drama s názvem Padlé ovce, které ukazuje realitu současného Myanmaru, který může v očích dvou mladých žen vypadat tíživě. Uprostřed textilní továrny průmyslového Rangunu čelí pracovnímu vyčerpání, sociálnímu útlaku a ekonomické nejistotě. Drsný rytmus všedních dní ubíjí možnosti mezilidského spojení, i tak ale obě ženy nepřestávají snit o nalezení intimity a úniku. Film, který získal křišťálový globus s názvem Padlé ovce, je právě teď v kinech, tak se na něj můžete vypravit.
3: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
5: Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Free Radio 107

0: Hey Papi, meet me in Europa.
1: Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Tohle je Imon Fuck It, originální verze, tady u nás na Free Radio 107 FM. Víte o tom, že hrajeme i taneční. A možná si dáme Mikola Strip za chvilku Hard to be Humble. Tady je taky Martin Garrix a Sheeran. A nebo Freddy Federa a Total Eclipse of the Heart. 8 hodin 53 minut. Jednou krásné úterý všem, co ladí 107 FM. Je to úterý s datem 28. července. Viktor slaví svátek, tak všechno nejlepší. No a blíží se 9. po 9. čerstvé krimi zprávy.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: dobrá zpráva, přátelé, dopravní nehoda na dálnici D1, náklaďák, který tady srazil zvíře, tak už je odklizena. Provoz už se nám rozjel od 194. kilometru dálnice D1, vidím, že jezdíme aktuálně teď bez kolon. Trochu nám vázne D2 ještě stále těsně před napojením na D1, počítejte taky s kolonami. No a vidím drobnou kolonu aktuálně, kdo by chtěl odbočit z Vídeňské. Je to vlastně Moravanská směrem na Přízřenice, tak opatrně a šťastnou cestu. Jezdíme bez nehod v centru města Brna, provoz ještě hustý, například zdržení očekávejte na ulici Špitálka, Křenka, kolem nádraží Nové Sady, Úzká ulice a poříčí Vídeňská, ještě opuštěná i Zvonařka s Dornichem, postojíte pár minut. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, dneska tropy 28 až 31 stupeň, aktuální teplota 21.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Ivan a James.

0: Chaos, Walk With Me, 13 minut po 9 aktuálně, pojďme na krimi zprávy. Pan Václav Kadraba, mluvčí strážníků městské policie Brno, má pro nás čerstvé informace, je tu Horká linka.
1: Krimi zprávy Free Radio, Horká linka.
2: Dobrý den všem posluchačům Free Radio. Opětovné porušení zákona dostihlo v noci na pondělí 65-letého muže z Břeclavska. Strážníci, kteří denně nepřetržitě kontrolují okolí nejfrekventovanějšího místa v centru, si ho všimli, jak kouří na zastávce. Hlídka městské policie muže kontaktovala, aby ho na porušení vyhlášky upozornila a ověřila si jeho osobní údaje. Lustrací ale záhy vyšlo najevo, že muž má uložený zákaz pobytu na území města Brna. Nerespektováním tohoto zákazu se tedy stal důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu. Strážníci proto obratem vyrozuměli státní policisty, kterým muže předali. Ode mě je to pro tuto chvíli vše, děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji hezký den.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zase...

0: Not So Bad na Free Radio. Přátelé, možná jste o tom případu slyšeli, 5 dětí ztracených z tábora. Nakonec vše dopadlo tak, jak mělo, šťastný konec. Pojďme si tuto situaci připomenout, je tu Horká linka.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Ve středu krátce před 20. hodinou přijali policisté na tísňové lince oznámení od skupiny 5 dětí, které se při návratu od rybníku lesem na Znojemsku ztratily. Děti byly na letním táboře a nedokázaly najít cestu zpět. S blížícím se sumrakem však zachovali chladnou hlavu a obrátili se o pomoc na policisty. Operátorovi tísňové linky se snažili co nejlépe popsat své okolí. Uvedli například, že poblíž vidí posed, ohradu a jsou obklopeni lesním porostem. Přesnou polohu se však zpočátku nepodařilo určit. Na místo proto okamžitě vyrazili všechny dostupné policejní hlídky, včetně policejního psovoda. Situace se naštěstí brzy posunula správným směrem. Policista na tísňové lince jednomu z dětí poradil, jak mobilním telefonu zapnout sdílení polohy prostřednictvím GPS. Díky tomu se podařilo skupinku přesně lokalizovat a do vytipované oblasti okamžitě vyslat policejní hlídky. Operátor přitom s dětmi zůstal po celou dobu v kontaktu. Průběžně je uklidňoval a ujišťoval, že pomoc je již na cestě. Některé z dětí totiž začínaly mít ve vzniklé situaci strach. Celá událost měla šťastný konec. Policisté našli všech 5 dětí během několika minut. Byli v pořádku, bez zranění a kromě úlevy si z celé události odnesli i nevšední zážitek. Policejní hlídky je následně převezli služebními vozidly zpět do tábora, kde už na ně čekali vedoucí. Případ je zároveň připomínkou, jak důležité je v podobných situacích zachovat klid a včas přivolat pomoc. V tomto případě se hrála klíčovou roli ducha přítomnost dětí, profesionální práce operátora tísňové linky i možnost využití GPS lokalizace mobilního telefonu. Díky tomu se podařilo celou událost rychle a bezpečně vyřešit.

0: Total Eclipse of the Heart na Free Radio, 9 hodin a 30 minut. Čas na zprávy. Nejvyšší čas mrknout se na to, co je nového. Je tady Katka, za chvilku mrkneme společně na dopravu a omrkneme i, jaké nás čeká počasí. Jak už jste slyšeli od nás, čekají nás stropy. Dneska teploty kolem 31, je odpolední maxima. Od zítřka už teploty stále nad 30, v pátek dokonce teploty až kolem 6 nebo 38 stupňů. Budou pařáky, připravte se na ně.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude ve scénáři?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na koupejse.cz.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Jsou tu zprávy, vítejte. V Pasohlávkách na Brněnsku dnes proběhne preventivní akce zaměřená na cykloturistiku. Policisté se budou od 9:30 pohybovat na cyklostezce v blízkosti kempu. Zaměří se na bezpečný pohyb cyklistů, význam a povinnost cyklistické přilby nebo povinnou výbavu kola. Policisté od včerejšího rána prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Postupně kontaktovali provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrušky jako nízkou. Policie od rána prohledávala například sídlo ministerstva životního prostředí. Žádné výbušné zařízení v budově nenašla. Další úřady nepotvrdily, že dostali oznámení o bombové výhrušce. Na mimořádnou astronomickou podívanou se mohou lidé těšit ve středu 12. srpna. Česko čeká výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Roj bude mít ideální pozorovací podmínky. Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku tenistek o jedno místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová již na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále. Zůstala na 64. příčce a je tak i nadále 9. Češkou v pořadí WTA.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá doprava, kde jsou komplikace, zdali nepřibylo něco nového. Vidím tady na Vyškovsku na příjezdu do Habrovan směrem od Rousínova. Tady havarovalo osobní auto, na místě zasahují záchranáři, projíždíme s omezením, dávejte na to pozor, tohle je velmi čerstvá aktuálně dopravní nehoda, no a pojďme se podívat ještě do centra města Brna, jak to vypadá, tady nemáme žádné bouračky nahlášené, trochu zvýšený stupeň provozu v samém srdci města Brna, koukám ještě na dálnici D1 i D2, očekávejte kolony, D2 od Olympie, no a na dálnici D1 máme nahlášenou kolonu někde od 194. kilometru, ještě koukneme blíže k Rosicím, tady od Kývalky většinou bývá taky kolona, teď aktuálně se to projet dá v pohodě. Šťastnou cestu, kdyby něco volejte nebo pošlete hlasovku přes naši aplikaci.
5: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 22 stupňů aktuálně, odpoledne 28 až 31. A jak jsem říkal, od zítřka to začne, teploty nad 30 a budou stoupat až k pátečním hodnotám, které tady vidím, 36, 38.

0: Offenbach, Wasted Love na Fríčku, 9.39. Hezké dopoledne. Co to znamená? Blíží se desátá a za chvilku prozradím první nápovědu z tajemného filmu, ale do té doby ještě Cedric Gervais, Fisher a novinka Rain, no a mrkneme taky na ty absolutní nováčky, co se nám zařadili do hitparády. Za pár okamžiků tady bude Lukáš Bartl, který nám představí 4 žhavý novinky hitparády Free Radia.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Wolf máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
3: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlovolkapolivky.cz.
2: Pršet nebude. Váš Volek.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Free Radio 107.

0: Novinky hit parády.
1: Krásný den a příjemný poslech všem přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hit parády. Novinka číslo 1. Ricochet, Salvatore Mancuso, Freischwimmer a Remy. Novinka číslo 2. Chasing Light a Ray Knox. Novinka číslo 3, Paradise,

0: jsou aktuální novinky z naší 107. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl. A Lukáš Bartl. Tajemný film. Už za chvíli.

0: I want your love a French affair. 9 hodin 55 a půl minutky, čas na... Na první nápovědu, ne, ještě ne, za chviličku. Krátce po 10. prozradím první nápovědu a od té doby budeme jednu za druhou hezky prozrazovat. Pojďme na nový hity, tohle je Aquagen, There is a Star, žhavá novinka z hitparády. Zároveň taky výborný Pnau a Megan Zen, Crash, no a koukneme taky na zpátečku, co nás čeká, bude tu Puppet, Master OG. S vámi Roman Koloděj, ještě hodinku. Tady budeme soutěžit, co pro vás chystám, ať vás navnadím na tu dnešní výhru. Mám tady pro vás opět konzumaci v hodnotě 300 korun gratis na Pizza Bombastika, kterou najdete 5x v Brně.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudební.

Tohle je DJ na Husqvarna Drumming, Girls in Love, 5:10, aktuální čas a nejvyšší čas jít prozradit a tím nastartovat soutěž. Tajemný film. První nápověda je před náma. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak přátelé, dneska budeme hledat české drama. Tohleto české drama bylo natočené v roce 2024, před 2 lety. Takže

0: film. Tajemný film.
1: Jdeme na to, druhá nápověda před námi v té z tajemného filmu. Přátelé, tenhle ten film, když vstoupil do českých kin, a to bylo přesně 11. července roku 2004, byl mládeži nepřístupný do 15 let. Do 15 let. Teď vám můžu prozradit, že herečka, která zde hraje hlavní roli, nejdřív roli odmítla a vrátila scénář, protože měla velkou obavu z toho, že by roli nemusela ustát. Nakonec ale tu roli stvárnila a poprvé v životě sama řekla, že má pocit, že do tohohle filmu nemohla dát víc. Její životní role. Taky bych řekl. Životní role. Tak, dvě nápovědy venku, třetí připravím a prozradím za chvilku.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: film. Tajemný film. Navírady.
1: Tak jdeme na to. Nápověda číslo 3. Tak, přátelé, natáčení trvalo 3 měsíce. V Ústeckém kraji filmaři strávili 11 natáčecích dní. Vedle Dubice pracovali také v Ústí nad Labem, taky na Roudnicku a spoustu dalších míst tady můžete vidět. Natáčelo se také v Praze a aby jsme to posunuli dál, tak vám prozradím, že tenhle film je natočen na základě blogu a knížky, kterou má na svědomí Michála Duvková. Jeden člověk v tomhle filmu zemře. Jeden člověk. Stačí? 3 nápovědy venku. No. Tu čtvrtou dáme po zprávách. Tommy Cash, Espresso Macchiato. Dáme si. Měl za chviličku Purple Disco Machine, taky Master OG. Tak hezké dopoledne, fríčkaři.
0: Roman Koloděj, Free Radio.

0: 10.29, pojďme na zprávy, jdem mrknout, co je nového, doprava, počasí a za chvilku poslední nápověda z tajemného filmu.
1: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Pěkné dopoledne. Tři ulice v brněnských Židenicích, kde chybí vyznačené modré zóny, trápí místní obyvatele. Jedná se o ulice Petrůvky, Čelakovského a Nevrklova. V těchto neoznačených ulicích totiž mimo obyvatel přilehlých domů parkují i řidiči, kteří nepatří mezi rezidenty a ve vedlejších modrých zónách mohou parkovat pouze za poplatek. Místní volají po co nejdřívějším vyznačení modrých zón i v těchto židenických ulicích. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. Oznámil to dnes premiér Andrej Babiš při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o přípravě rozpočtu. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v noci na dnešek přiletěl do Spojených států, kde se setká se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský chce s šéfem Bílého domu a jeho týmem jednat především o obraně před balistickými raketami a o strategické spolupráci. Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 hodin. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá doprava. Mám tady několik komplikací. Býtežská, je to před Pisáreckým tunelem směrem na Žabovřesky. Došlo tady k havárii osobáku a nákladňáku. Tady počítejte s omezením. Další problém na 220. kilometru dálnice D1. Je to od Vyškova na Brno, tady je na Kranici porouchané vozidlo. U Rutky na Blanensku po silnici třetí třídy, kdo jede směrem od Rutky, havarovala dodávka, skončila po nehodě v příkopu. Během vyprošťování počítejte s omezením. No a ještě se jdeme podívat, kdo jede do Habrovan směrem od Rousínova, tady havarovalo osobní auto. Jezděte opatrně a kdyby cokoliv, zavolejte.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 23 stupňů ukazuje teploměr venku. Odpoledne 28 až 31. Zítra teploty 32 až 34.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Tak já doufám, že jste ready na poslední nápovědu z tajemného filmu. Přátelé, pojďme na ní. Já vám můžu prozradit, že autorka předlohy Michaela Dufková dále šířila osvětu a otevřela centrum, které se jmenuje Alkos pro léčení závislostí. V hlavní roli můžeme vidět úžasný výkon herečky Terezy Ramby. Tereza Ramba byla dokonce nominována na udělování cen Český lev. Ocenění, když se na to koukneme, zůstalo to pouze u nominace. Nejlepší herečka, ale ten její výkon, i když toho Českého lva nezískala, je fenomenální. Jak se jmenuje film, který jsme dneska hledali?
0: Tajemný film.
1: Můžete volat studio a někdo z vás nám to může prozradit. 790 107 107. Konzumace, poukázka v hodnotě 300 Kč na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně, může být vaše. Stačí jen ten správný název toho dnešního tajemného filmu. Tak, počkáme, já vám ještě dám minutku. Není potřeba. Vidím, že se někdo dovolal. Kdo pak? Dobrý den.
2: No ahoj, tady u telefonu Aleš.
1: Aleš, Aleši, já věřím tomu, že odpovíš správně na moji otázku. Jaký jsme hledali tajemný film?
2: No, byl to Zápisník alkoholičky.
1: Zápisník alkoholičky, říká Aleš. A má pravdu. A já moc gratuluju, Aleši.
2: Jo, díky moc.
1: Je to tvoje.
2: Jinak výkon Terezy Ramby tam byl úplně skvělej. To je jako úplně prostě neskutečný, no, ale... ale byl to takový jako docela drsnej film, protože když si to člověk uvědomí, jak to chodí, tak prostě...
1: A že to vlastně bylo ve skutečnosti, že jo? To byly soupisky tady, pokud se nepletu, tak to byly soupisky Michaely Dufkové. Tak.
2: A bohužel, když se člověk takhle rozhlídne po okolí, tak dneska jako dokonce i s kočárkama těch opilej maminek uvidí.
1: Je víc než dost.
2: Kolem sebe docela dost, což je takový jakoby trošku alarmující, ale bohužel to tak dneska je. No.
1: Bohužel. Aleši, každopádně... Ty máš u nás poukázku, užij si, ať už si dáš cokoliv, nech si chutnat a vydrž na telefonu, nepokládej, prosím, jo?
2: Díky moc,
1: není
2: pěkný
1: zač.
2: Den.
1: Taky. Aleš, Zápisník alkoholičky, odpověděl a získal skvělou výhru tady od nás, od Frýčka. Zítra budeme pokračovat.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Toto je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štíhá mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
0: Free Radio 107.

0: tomu se gedinský guláš, 4 knedlíky, nazdar.
1: Nazdar, ahoj. 10.56. Přátelé, je to tady Petra střídačka včera u zubaře, v pohodě, dobrý?
0: Ano, ano, mám zubky jako perličky.
1: Jsem se to tady natáhnul včera trošku.
0: Je to tak.
1: A dneska už na značkách. Tak, Petra, mrkneme na muziku, já se budu těšit zase zítra v 7 ráno, budu na značkách a pro vás budeme mít ještě teď pár tipů, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Zveme vás do muzea. Hledáte program pro celou rodinu? Technické muzeum v Brně vás zve na Schlanghammer v Hamrech nad Sázavou na akci Věda hrou. Čekají vás chemické a fyzikální pokusy, technické vynálezy, slavní vědci i ukázky práce kovářů na bucharu a ručních kovadlinách. Přijďte si užít den plný zábavy i poznání už tuto sobotu od 10 hodin. Více na www.tmbrno.cz.
1: Před náma Sigma, Professor Green. A bude také Italo Brothers, Loud Wild. A nebo Future Breeze. Za 3 minutky 11, mějte se krásně, já se budu těšit zítra v 7 ráno a teď už tady máte Peťu.
2: Free Radio 107 FM.

0: Na Firádiu.
1: Na Letné se chystá jedna z největších hudebních událostí léta. Na místě vyrůstají obří tribuny, stovky metrů konstrukcí, zákulisní zázemí pro mega koncert Marka Ztraceného. Velkolepé koncertní série má přilákat až 10 000 fanoušků. Organizátoři musí během několika dní vybudovat kompletní koncertní infrastrukturu, včetně právě tribun, oplocení, technické zázemí, budou tam VIP prostory, další servisní části areálu. No a na místě se pohybují těžké stavební stroje, vysokozdvižné manipulátory i desítky pracovníků, kteří jednotlivé konstrukce skládají. No a koncert na Letenské pláni se uskuteční 7. srpna, takže už opravdu za pár dní. No a podle Ztraceného půjde o největší samostatný koncert českého interpreta. Tak se máme na co těšit. Teď už Sigma na Frýčku.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Takže budí na fríčku, než pustím tady ke slovu naši zprávařku Míšu, tak si pojďme ještě poslechnout, jaká muzika vás čeká. Za chvíli polští afterparty. Zazní Oliver Holden s Davidem Guettou. Nebo Klas.
1: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkný den. V Pasohlávkách na Brněnsku dnes probíhá preventivní akce zaměřená na cykloturistiku. Policisté se od 9:30 pohybují na cyklostezce v blízkosti kempu. Zaměřují se na bezpečný pohyb cyklistů, význam a povinnost cyklistické přelby nebo povinnou výbavu kola. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Rozsáhlý lesní požár na jihozápadě Francie vytvořil vlastní bouřkový oblak, který produkuje blesky i prudké poryvy větru. Jde o vzácný jev zvaný pyrokumulonimbus, někdy označovaný jako ohnivý mrak, který může výrazně urychlit šíření plamenů a zásadně zkomplikovat práci hasičů. Aktuální česká tenisová jednička Jiří Lehečka zahajuje přípravu na závěrečný Grand Slam sezony US Open na turnaji v Mexiku, kde plní roli nejvýše nasazeného hráče. 12. tenista světového žebříčku se také představí poprvé s novým trenérem, jímž je Francouz Frédéric Fontang.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pozor si dávejte v Bíteřské ulici před Pesáreckým tunelem směrem na Žabu v Řesky. Tady došlo k havárii osobního auta s nákladním. Tady určitě počítejte se zdržením, ale výrazně tam ta kolona není. Kde kolony určitě jsou, tak to je na dvojce od 3. kilometru ve směru na Brno. Tady si určitě postojíte a postojíte si i od 194. na dálnici D1 ve směru na Vyškov. Stojí to zhruba až po Slatinu. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to rád vědět i ostatním řidičům na cestách, tak volejte naši dopravní linku.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teď aktuálně 24 stupňů venku. Během odpoledne neočekávejte žádné srážky, takže mělo by být krásné slunečné počasí. Zítra nám dostoupají teploty dokonce až na 31 stupňů a ve čtvrtek na 36, v pátek na 37. Čeká nás, řekla bych, až inferno. Teď už afterparty na Free Radiu.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Dětství je, když se jdete v noci vyčurat a pak rychle běžíte zpátky a skočíte přes půlku pokojíčku rovnou na postel a jste rádi, že vás nechňapla ta příšera pod postelí. No a dospělost je, když se ta příšera ráno probudí vedle vás.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: na Fee Radio.
1: Mezi českými kráskami to pořádně vře. Aneta Wegnerová rozpoutala na svém Instači obří debatu, když se ostrými slovy opřela do estetických zákroků, plastických operací a nepřirozeného mládnutí. Její slova si ale nenechala líbit Krajnová, která se obdivem k estetické medicíně dlouhodobě netají. Své mladší kolegyni poslala nekompromisní odpověď, ve které ve zkratce řekla, že ať se netáhne hledí svého a nenaváží se do ostatních, že ne každý vyhrál v loterii štíhlost a krásu. No, tak jsem zvědavá, jak to tyhle ty dvě ještě doklepou, protože si myslím, jak je znám, tak tohle není ještě konec, teď už ale klás.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
4: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
5: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
4: Pršet nebude, váš Bolek.
6: Free Radio 107 FM 107.

Alan Walker na frýčku, přes milion pro zraněná zvířata. Jeho moravský kraj podpoří 3 záchranné stanice a víc o tom za chvíli. Free Radio. Hudební

0: Zranění ježci, dravci nebo labutě na jižní Moravě budou mít větší šanci. Kraj rozdělí přes 1 000 000 korun mezi 3 jihomoravské záchranné stanice. Ošetřovatelům peníze umožní delší péči o zraněná zvířata, jejich návrat do přírody i poradenství pro veřejnost. Dalších 150 tisíc korun dostane hnutí Brontosaurus na ekologické projekty mládeže. Teď už Baker Mataraný.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Pecko stále s vámi, jdeme na další muziku. Za chvíli toto roztepou Martin Solvay a GTA. Trochu zvolníme s Rehab a Marnekem. A budou to i Black Eyed Peas, teď už ale Míša a zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Hezký den. Pracovníci na rekonstrukci tramvajové tratě v brněnské Reneské ulici už mají položené kamenivo i koleje, aby mohli v dalších dnech umístit do kolejiště zelený kryt vytvořený z rozchodníků. Ty budou v úseku mezi zastávkami Vojtova a Vsetínská. Šaliny se po trati, která slouží od roku 1994, rozjedou znovu první školní den, tedy 1. září. Více než 60 synagog a hřbitovů bude možné zdarma nebo za dobrovolné vstupné navštívit v neděli 9. srpna při Dni židovských památek. Loni to bylo zhruba 80 památek. Letošní 9. ročník akce zájemcům otevře památky, které prošly opravou, včetně těch, které nejsou obvykle přístupné. Johnson & Johnson nabízí až 5,5 miliardy dolarů na urovnání 10 000 žalob kvůli údajně závadnému dětskému pudru a dalším výrobkům obsahujícím mastek, který má způsobovat rakovinu vaječníků. Firma tím chce uzavřít jednu z největších právních bitev ve své historii. České reprezentantky prohrály na mistrovství světa ve field lacrosse v Tokiu všechny 3 zápasy ve skupině a skončí nejlépe 13. Svěřenkyně trenéra Adama Ondráčka tak nenavázaly na 7. místo z minulého šampionátu v roce 2022.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Pozor si dávejte na D1 na 202. kilometru ve směru na Prahu. Stojí odstavené nákladní vozidlo. Na D2 máme komplikaci 3. kilometr ve směru na Brno. Tady došlo k nehodě do 2 osobních vozidel a blokován je pravý jízdní pruh. Tady má kolona už téměř 5 kilometrů. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, tak volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Free Radia.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 25 stupňů aktuálně venku, ještě nám to na těch 26 dostoupá. Zítra očekávejte 30, ve čtvrtek 34, v pátek až 37 stupňů. Teď už Martin Solvay a GTA.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: A naše Janča Houbová ví, jaké novinky máme v kinech. Pojďte si to poslechnout.
2: A tento týden pro vás mám opět jeden dokument v překladu Sia nostalgie po přítomnosti. Tušíte správně, bude to o zpěvačce jménem Sia. Odvážný zážitek, který boří hranice žánru a mění popovou poetiku v ryzí umění. Slibuje nám to uchvatné hlasy, dechberoucí choreografické a ikonické výkony, a to všechno v kinematografickém pojetí a za doprovodu nepřekonatelného katalogu hitu. Takže pokud jste fanoušci této zpěvačky, tak se určitě vydejte do kina na film Sia nostalgie po přítomnosti.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno. Hřibská 22.
5: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
6: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
7: A co bude ve stejné názvu?
6: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
8: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na koupejse.cz.
9: To je.
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Free Radio 107 FM.

0: jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Zpátečka Free Radio. 19.90.

0: Ale s DJ na fríčku ve 12 hodin 56 minut jdeme na další muziku. Za chvíli už je ně. Také zazní Bingo Players. A zaspívá i Lady Gaga.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Já mám tady dnešní dávku jazykolamů, dnes to bude strašně jednoduché, můžete si to sami vyzkoušet. Sklo prasklo. Ono to vypadá jednoduše, sklo prasklo, ale je fakt, že když to člověk říká několikrát rychle za sebou, tak se ten jazyk přeci jenom trošku zamotá, tak já to vyzkouším za vás. Sklo prasklo, sklo prasklo, sklo prasklo, prskno. Tak třikrát, po čtvrté už to bylo špatný. Tak a co vy, jak jste to dali, sklo prasklo, zkuste si to sami klidně vyzkoušet. Teď už Jane.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevypadu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Master Boy na fríčku, jdem na další muziku. Těší se na vás už za chvíli Livingstone. Budou tu i Klas. Nebo Rick Harvey, no a za chvíli zprávy s Míšou.
1: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné odpoledne. Brno společně s Jihomoravským krajem zahájili výběrové řízení na dopravce, který by měl zajistit leteckou linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem. Evropská unie souhlasila s tím, aby obě samosprávy podpořily letecké spojení z veřejných peněz, přičemž každá přispěje rovným dílem až 1,5 milionu euro ročně. Linka by mohla být spuštěná na jaře příštího roku. Nezcela běžný případ vyřešili policisté z ostravského odboru cizinecké policie. Zjistili, že 40-letá cizinka za téměř 150 tisíc korun zakoupila jazykovou zkoušku. Cizinci touto zkouškou prokazují znalost českého jazyka, což je jedna z podmínek pro získání povolení k trvalému pobytu v České republice. Ženě nyní hrozí až 3 roky vězení. Pátrání po 3letém Máriovi Gabčovi z obce Huncovce na severu Slovenska pokračovalo i během této noci. Chlapce, který zmizel v kukuřičném poli, se zatím najít nepodařilo. Policie proto do akce znovu nasadila desítky lidí, drony, vrtulník s termovizí i kinology a zároveň zveřejnila další informace o pohřešovaném dítěti. Bývalý biatlonista Jakub Štvrtecký si po přechodu k běžeckému lyžování zvyká na nový styl přípravy. V rozhovoru pro svazový web řekl, že trénuje nyní víc. Musel také upravit techniku běhu.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Já se podívám tady na tu naši dopravní mapku, jak to aktuálně vypadá. Stále se ještě došetřuje dopravní nehoda na D2 na 3. kilometru ve směru do Brna, kvůli tomu houstne celá tato oblast. Stojí to od Vídeňské až po sjezd na Chrlice, taky si postojíte na D1 mezi kilometry 194 až 198. Tak tady také počítejte s tvorbou kolony. Jinak Brno naštěstí bez nehod. Kdybyste o čemkoliv dalším věděli, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naše dopravní linku a my už to mezi vás pošleme dál.
3: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 26 stupňů venku, to už jsou dnešní maxima. Co se týče zítřka, tak by nám teploty měly dostoupat na 30 stupňů a očekává se zcela jasná obloha. Teď Livingstone.

0: pain. Free Radio, burza práce.
1: Dnes do Brna hledáme fyzioterapeuta či fyzioterapeutku. Náplní práce je hlavně cvičení individuální i skupinové, práce u lůžka i v tělocvičně, nácvik používání kompenzačních pomůcek. Požadují středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru rehabilitace, znalost práce na počítači, komunikativnost, samostatnost a zodpovědnost. Nabízí plný úvazek, zaměstnanecké výhody, vzdělávání v rámci akreditovaných školících kurzů, stravování, penzijní připojištění, pracovní oděv a obuv a 6 týdnů dovolené. Kontakt a více informací najdete na našem webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: Hledá se také strojní zámečník či brusič. Náplní práce jsou hlavně zámečnické práce jako broušení, vrtání, závitování a řezání. Práce s ručním i strojním vybavením a je to práce v rámci jednosměnného provozu. Požadují manuální zručnost, pečlivost a spolehlivost. Výhodou je vyučení nebo praxe v oboru a také znalost práce s vysokozdvižným vozíkem. Nabízí plný úvazek a menší kolektiv pracovníků a kontakt a více informací najdete opět na našem webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job, free job na Free Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Free Radio 107.

0: Bečko stále s vámi. Máme pro vás i tipy, kam se dá vyrazit.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii DNA nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20:30.
0: A další muzika už za chvíli přichystaná Emo. Dáme si novinku od Morandy. A to zní Regard.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.
1: Fríčko stále s vámi, po 14. hodině nastává nám hodinka plná typů, kam vyrazit. Centrum města ovládnou na několik dní brazilské rytmy a temperament. A já vás na ten Brazil Fest pozvu za chvíli.

0: kam vyrazit.
1: Centrum města ovládnou na několik dní brazilské rytmy a také temperament. Čeká vás spousta hudebních vystoupení, ochutnávka tamních specialit a karnevalové party v ulicích. Mezinárodní festival s atmosférou Jižní Ameriky, kterou zažijete pouze v Rio de Janeiro a nebo v Brně. Brazil Fest začíná 30. července, což je čtvrtek, potrvá až do neděle 2.8. včetně. No a třeba karnevalový průvod se uskuteční tuto sobotu v 16 hodin v centru Brna. Určitě se přijďte podívat, teď už skútři.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Hezká muzika na Free Radio za námi, jdeme na další. Za chvíli už Switch, Disco, Rehab a Semfeld. Budu to Major Lazer z Lee Golding. Nebo Rompaso, teď už ale zprávy, se kterými přichází Míša.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Pěkné odpoledne. Brněnští chovatelé ze zoologické zahrady vypustili v okolí Ivančic zpět do přírody část odchovaných syslů. Ti patří ve volné přírodě k ohroženým druhům. Záchranný program zahájila zoo už před více než 10 lety. V pondělí 3. srpna se v Bzenci zahájí výstavba 2 okružních křižovatek v centru města a 2 nových přechodů pro chodce s dělícími ostrůvky. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy pro řidiče i chodce při průjezdu městem. Stavební práce potrvají přibližně 3 měsíce. Po celou dobu bude doprava vedena kyvadlově. Parlament v Barmě schválil zákon, který umožňuje udělit trest smrti těm, kdo násilím zadržují nebo nutí lidi pracovat v centrech pro internetové podvody. Nový zákon podle úřadů pomůže v boji proti rozsáhlému odvětví kybernetické kriminality, které se v zemi v posledních letech rozšířilo. Vedoucí jezdec mistrovství České republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský, který měl o víkendu těžkou nehodu v polské rally, včera opustil nemocnici v Polsku. Na bolavá záda dostal od lékařů stabilizační korzet. Jak zdravotní potíže ovlivní jeho další program, neuvedl.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Na příjezdu do Vyškova v Brněnské ulici směrem od Rousínova se srazila 2 osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem a zdržení by mělo být minimální. D1 exit 200 první směrem z Brna na Vyškov na sjezdu na Slatinu. Tady se srazila 3 osobní auta a projíždí se zde s omezením.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Už máme venku 27. Zítra očekávejte 30, k tomu zcela jasnou oblohu, ve čtvrtek 34, zcela jasno.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Počkejte, počkejte, nikam nespěchejte, všeho do času. V zimě budeme vzpomínat, jak jsme v létě zadarmo chcípali vedrem.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: pokazit.
1: Okolí brněnské hvězdárny se příští týden mohou návštěvníci cítit opět jako ve vesmíru. V parku na Kraví hoře budou opět k vidění obří modely planet. Lidé se mohou těšit třeba na Gigalon se čtveřicí největších satelitů, Singulonu, heliosféru. No a druhá fáze festivalu bude probíhat od pondělí 3. do neděle 9. srpna. Určitě se přijďte podívat, teď už další hity.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nevyslá, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem. Free Radio 107.

0: Bol van Dijk na Free Radio ve 14 hodin a 59 minut. Jdeme na další muziku. Už za chvíli to budou Italo Brothers. Taky novinka, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107, o kterou se postará Reynox. A za chvíli i Becky Hill.
1: Free Radio 107.

0: Timberka Amanda Wilson na Free Radio Brno má unikátní mapu pro mladé cestovatele. Poprvé představuje i zajímavosti v okolí města, tak víc o tom za okamžik, teď už přehled novinek.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Even.

0: Brno se stalo prvním evropským městem, jehož mapa projektu Use It neodzobrazuje pouze samotné město, ale také i okolní region. No a novinka má mladé cestovatele hlavně motivovat, aby při návštěvě Brna objevili i další zajímavá místa na Brněnsku. Mapy Use It jsou známé svým neformálním stylem, přehlednou grafikou a typy od místních. Upozorňují nejen na turistické cíle, ale třeba i na oblíbené kavárny, restaurace, kulturní akce nebo festivaly, které běžní průvodci často opomíjejí. Teď už kaskáda na Frýčku.
1: Frý rádio, tvý brněnský rádio. Frý rádio, Frý rádio, Frý rádio, 107 FM.

0: Sound Lovers na Fríčku, jdeme na další muziku. Přichystání jsou Kygo a Ava Max. Zazní Esigala. Nebo kde skoro jsem strdám, no a teď už taky míříme na silnice.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Pozor, se dávejte na Blanensku a to ve Lhotě Rapotině. Tady se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu. Na příjezdu do Vyškova v Brněnské ulici směrem od Rousínova se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. Zdržení by mělo být minimální. D1 na exitu 201 směrem z Brna na Vyškov na sjezdu na Slatinu se stále ještě došetřuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel a na D2 na 4,5 kilometru ve směru do Brna. Bouralo nákladní auto s dodávkou, nehoda je se zraněním, dálnice je průjezdná jedním jízdním pruhem. Počítejte rozhodně se zdržením v dlouhé koloně. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Free Rádia.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 27 stupňů je aktuálně venku. Po celý den ještě očekávejte, že bude krásná slunečná obloha. Zítra dokonce 30 padne. To budou zítřejší denní maxima. Po celý den nám bude svítit sluníčko. No a čtvrtek 34 stupňů, pátek 35 stupňů. Teď už Kygo a Ava Max.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Možná jste už někdy o někom řekli, že je blbej jako štoudev. Víte ale, k čemu jste ho touto větou vlastně přirovnali? Štoudev byla v minulosti často využívanou dřevěnou nádobou na vodu s kovovými obručemi. Kromě štoudve pak v obdobných frazémech můžeme odkazovat například na poleno či troky. A proč zrovna tyto předměty? V minulosti se totiž hloupost často přirovnávala k něčemu neživému, především pak dřevěnému. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.

0: Box Free Rádia. Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Free Radio 107 FM.

0: Chris Cross Amsterdam a Willy William na Free Radio v 15 hodin a 55 minut. To je nejvyšší čas představit si další muziku. Aktuálních songů už Oliver Tree za chvíli. Dáme si Minnelli. Nebo Bingo Players.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Krásné odpoledne všem na 107. Na poslední chvilku jsem teď ve studiu vypínal vyzvánění, protože asi 5 vteřin před tím vstupem ještě došla SMS-ka se zapnutými zvuky, tak doufám, že se mi to ve vysílání už nestane. Ano, zvuky jsou vypnuté a já vás během krásného odpoledne vítám tady v rámci odpolední free party. Dneska tady společně o hodinku dříve máme 16. hodinu 5. minutku. Od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl a připravené jsou veškeré body odpolední free party, na které jste zvyklí. Takže těšíme se na covery a remixy. To bude první věc, ta nás jakoby rozproudí hnedka za okamžik. No a taky se podíváme na novinky okolo našeho města Brna. Podíváme se, co je nového a podíváme se, kde se co děje. Příjemný poslech, hezké odpoledne, ladíte 107, držte vlnu. Teď už další hity. Aben a James, novinka Paradise, k tomu taky Shakira, Zoo a nebo Chainsmokers a skladba iPad. Užívejte super odpoledne na 107 FM. Free Radio. Hudební

0: 16. hodina, 16. minutka do éteru Free Rádia. Právě teď poločí exkluzivitka Free Rádia. Ochutnávka taky z Hitparády 107. Flíčka. Mimochodem, informace pro ty z vás, co stále hlasujete a i během prázdnin podporujete Hitparádu Free Top 107. Nicméně Hedegaard a Naš Say My Name je to výborná taneční záležitost a i hned poté nastupují covery a remixy. Máme se na co těšit.
1: Free Rádio. Free Rádio. Free Rádio 107 FM.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: Pohodové odpoledne to především všem na 107, taky všem na internet i všem, co nás posloucháte přes aplikaci. 19,5 minutky po 16. jsou připravené kavry a remixy. Kavry a remixy jsou tady! Tak, hezky postupně, to znamená, jako vždy v této rubrice ukázka originální skladby nebo originální verze, ke které se chystáme pustit právě cover nebo remix. Já tady mám ukázku, tohle myslím, že poznáte úplně všichni. Eiffel 65 a skladba Blue. Teď jakoby, co k tomu říct ještě, než to pustím, asi byste ode mě očekávali opět jakoby spíš něco rychlejšího do elektra, možná i do drum and bassu, tak jak to mám jakoby v oblibě, tak jak to rád dělám v této rubrice, když můžu zaskakovat za holky tady u nás v rádiu, ale dneska to bude jakoby úplně jinak, já mám taky rád změny, takže tohle je originál, který všichni znáte. Já mám pro vás dneska maličko jinou verzi, tak poslouchejte pozorně a vychutnávejte, co se všechno dá dělat s muzikou.

Takhle krásně jsme dneska odbočili v éteru Free Radio Covery a remixy. Pokud byste zháněli lahutková verze iPhone 65, Blue WD, Savannah, Afro Mashup, Shane, Afro House, zhruba 3 měsíce stará záležitost, takže pokud jste aktuálně nestrhali Shazam, tak pomůžu i já rád, abyste sehnali tuhle skladbu, tedy Savannah, Afro Mashup, Shane, Afro House, Blue WD. Takhle dopadly dneska Covery a remixy. Já doufám, že se vám tahle verze líbila.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii DNA nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 2004.

0: 16. hodina 30. minutka přesně, posloucháte odpolední Free Party na Free Radio. Krásné odpoledne a příjemný poslech pře aktuálně Lukin. Dneska taková malá změna, ano, Kýťa tu není, jsem tu já, no a Freebox ten bude už za půl hodinky. Do té doby ještě pohodička v odpolední Free Party, chystám pro vás aktuální informace z dopravy plus počasí a o další hity se postarají například Steve Aoki. Skladba Radio je připravená do dnešního éteru, k tomu ještě Medúza, Piece of Your Heart. Nebo další ochutnávka z německé produkce, tentokrát Felix Jen a taky Kaskáda, Boy You Turn Me. Příjemný poslech všem na Free Radio, před námi doprava.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Necelé dvě minutky po půl páté přinášíme aktuální zprávy z dopravy. Dávejte pozor na dálnici D1, 194. kilometr v Brně směrem na Vyškov. Tady bouralo osobní auto s nákladním autem, připravte se na zdržení v narůstající koloně. Na Blanensku ve Lhotě na Potině, tady se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. Tohle jsou jediné dvě dopravní nehody, které máme aktuálně hlášené. Intenzita provozu v centru města Brna. Aktuálně je to zhruba na provoz na trojce. Vidím tady kolony, které očekávejte stále ještě na Táborské ulici, taky vás zdrží Jihlavská. K tomu Poříčí, opuštěná a Zvonařská minimálně, pět minutek ztratíte a k tomu další kolona na ulici Kníňská. Šťastnou cestu přeje Free Radio, pokud máte cokoliv dalšího, využijte dopravní linku nebo naší aplikaci. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teploty Brno aktuálně 29 stupňů, kolem 18. večer 23, jinak noční teploty se budou pohybovat celkem nízko dnes v noci. Na jižní Moravě okolo 17 stupňů Celsia. Jinak zbytek dne tady vidím bez deše a bez přeháněk, tak snad nám to vydrží. Zítra během dne očekáváme dopoledne polojasno, večer méně oblačnosti, teplotní maxima zítra 28 až 30 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty opět nízko, pouze okolo 13 stupňů. 3 minutky po půl páté, teď už Steve Aoki, Radio a pohoda na Free Radio. Příjemný poslech.

0: Lukyho vtípek.
1: Haló, teta, nechcete dneska pustit Lojzu na 2,5 promile ven?
2: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jake Style a John. Čusté, Jake Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
3: A co bude ve stejné zemi?
2: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
4: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
5: Už tam bude?
6: Nech toho!
5: Naštěji už tam bude?
6: Přestaň! Štěj mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

0: Odpolední free party v plném proudu, Felix Jen, Kaskáda, Boju, Turn Me za námi. Za minutku máme 4:45, před námi kulturní tipy. Pokud nevíte, co dělat, pokud nevíte, jak se zabavit, tak máme pro vás pár tipů, kam rozhodně můžete vyrazit.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Zveme vás do muzea. Hledáte program pro celou rodinu? Technické muzeum v Brně vás zve na Schlanghammer v Hamrech nad Sázavou na akci Věda hrou. Čekají vás chemické a fyzikální pokusy, technické vynálezy, slavní vědci i ukázky práce kovářů na Bucharu a ručních kovadlinách. Přijďte si užít den plný zábavy i poznání už tuto sobotu od 10 hodin. Více na www.tmbrno.cz.
1: Free Radio, Free Radio, 107

archeologové opět hlásí další nálezy. Možná byste čekali klasiku, jakoby ústřepky nějakých nádob, vázy nebo náušnice, prsteny, lebky, kosti a tak podobně, jak se vždycky hlásí a jak se většinou nalézá. Ale teď tady máme něco pro milovníky železnice a pro milovníky technických památek. Ano, místo budoucího bytového domu v Brněnské ulici Nové Sady vydalo nečekané svědectví o minulosti našeho města. Archeologové tam při průzkumu odkryli základy průmyslových budov z 18. století i dvě historické železniční točny. Výzkum zajišťuje společnost Archia Brno, která o nálezech informovala na svém Facebooku. Je to, přátelé, obrovská zajímavost. Obě objevené točny byly součástí někdejšího skladiště severní dráhy císaře Ferdinanda, které Brněné znají pod lidovým názvem Amerika. Právě proto se tomu pak říkávalo Malá Amerika. Na přelomu 19. a 20. století patřil celý areál k technologicky i logisticky nejvyspělejším v Rakousku-Uhersku. Chápete, jako jo? U nás, tady v Brně, nejvyspělejší technologické a logistické centrum. Je to náhodou super zpráva. Unikátní třípodlažní stavba sloužila jako moderní překladiště a distribuční centrum zboží, které do Brna putovalo například až z hamburského přístavu, uvedli představitelé Archia Brno. Točny přestaly sloužit svému účelu po roce 1947. Na leteckých snímcích z roku 1953 už po nich není ani památky, byly totiž zasypány. No a dnešní době byly opět odkryty. Tato informace byla zveřejněna na Facebooku Archia Brno v neděli, takže zhruba dva dny už to máme odkryto a mrkněte na fotky, je to docela zajímavé. Bůh ví, co všechno se ještě skrývá pod náma. Free Radio 107 FM.

0: Dozývá skladba Chasing Light, což je aktuální horká novinka z hitparády 107. Fíčka, autor Ray Nox. Čas 16. hodina 56. minutka, odpolední free party končí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
3: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
2: Pršet nebude. Váš Bolek.
0: Jak už jsem říkal, tady závěr odpolední free party. Pomaličku se přesouváme ke startu freeboxu. Máme tady ještě pár písniček, než odstartujeme dnešní freebox, ale tak jak jsem říkal, už je to za rohem, takže buďte připraveni, buďte takzvaně ve střehu. Na závěr odpolední free party ještě písničky, které jsou připravené, a k tomu taky tip na recepty. Mám tady jakoby od Holek takovej hezký fóreček. Nejlepší maso. Holky, já vám jako moc krát děkuju. Ahoj Luky, těšíme se na freebox. Kdyby z náhodou neměl Lukyho vtípek, tady máš jeden od nás. Druhý masa asi znáte, jaký jsou, no a holky vybrali, že nejlepší maso je přední mužské. Rychle se udělá, pustí šťávu a vůbec prý neleze mezi zuby. Tak dámy, děkuji, jako... Myslím, že krásný příspěvek do odpoledního vysílání na Free Radio, ale... Za okamžik už Afrojack a taky David Guetta, Awake Tonight. Jako další nás čeká Reality, Lost Frequencies a taky Janek Devi.

0: Box na Free Radio.
1: 6:30 po 17. hodině, dámy a pánové, milí posluchači, je tady Freebox. Je tady Freebox v kalendáři dneska 8:20, krásné úterní odpoledne, přeje Free Radio, svátek slaví Viktor, takže přejeme všechno nej všem Viktorům. Taky pokud máte ve svém okolí některého nositele tohoto jména, tak určitě můžete zahrát i písničku ve Freeboxu pro Viktory, kteří dneska slaví svátek. Je tam taky Alma, ale myslím, že taková jakoby Alina. Alina, Viktor a Alina. Alina, přiznám se, neznám ani jednu Alinu, ale Viktorů těch znám hnedka několik. Takže Viktorům dneska třeba k svátku, nebo pro lepší náladu, nebo proto, aby to v práci lépe utíkalo, nebo aby vám za volantem rychleji mizely kilometry. Zkrátka objednávejte muziku tam, kam chcete, a hlavně takovou, jakou chcete a jakou se rádi poslechnete. Telefonní linka 790-107-107, k tomu taky studio@freeradio.cz, sociální sítě nebo naše aplikace. Jakékoliv náměty na písničku nebo třeba i dotazy posílejte sem k nám do studia Free Radia.
2: Mami, a co je to coura?
3: Já! Hajzle jeden.
1: Je tu Freebox!
0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Even a James.

0: Freebox na Free Radio.
1: Je to tak, Freebox na Free Radio pokračuje, krásné odpoledne a příjemný poslech všem do aplikace na internet a hlavně taky na 107 FM, Lukin u Majku a se mnou už někdo z vás na telefonní lince Free Radia. Nebudem to protahovat, jdeme to omrknout, já jsem zvědavý, co se děje a kdo tam je. Halo, halo.
2: Ahoj, zdravím, Tomáš, čau.
1: Tomáš, výborně, Tomášku, ahoj, hezké odpoledne, jak se máš?
2: Taky, já se mám výborně dneska.
1: Co bylo k obědu?
2: Nic.
1: Špatný, kamaráde, jak se může...
2: Večeře taky nebude.
1: Jak...
2: Co, se... Co tam máš dál?
1: Večeře taky nebude. To počkej, to jsou nějaký domácí tresty, nebo nestíháš prostě?
2: Ne, no nemám úplně čas dneska, protože já jsem se právě dneska vyskyt, jak řekl mý partnerky bratr, já jsem se nemohl narodit, ale vyskyt, jo?
1: Aha.
2: Se nemusím teda asi ani stravovat, no.
1: Místo vyskytu, prosím tě?
2: Ale je to oplocený, je to v izolaci, takže
1: je to dobrý.
2: Souřadnice jsou, ale jsou hrozně tajný.
1: Tome, tak prosím tě, hlavně ať jsi zdravej a jsi pořád takhle veselej, děkuji všem kolem tebe, že tě dohnali k tomuto činu a já ti posílám.
2: To dohnal sám, pardon.
1: Dohnal jsem k tomu sám, výborně. No a
2: jo,
1: mám tady...
2: jako dárek od tebe pro mě zadarmo, protože zadarmo je to nejlepší, že jo, co si budeme povídat.
1: No jasný.
2: Nic to nestojí a ta sranda a všechno a hlavně ten, nechci říct zážitek, ale prostě ten pokec a tohle, to prostě... Je to tak,
1: jak to má být. Takže pro tebe aktuálně připravená muzika, budou to Dimension a skladba Dark Lights, která je plná energie a je to hlavně skladba v tom BPM, co ty máš rád a co ty miluješ. Každopádně velká gratulace, nebudem to dál rozmazávat, pořádně si písničku uži a to, co v té písničce bude, to jsme se dohodli, to tam samozřejmě bude, jo?
2: Super, díky moc.
1: Měj se krásně.
2: Zase ti zavolám, aby si z toho taky něco měl.
1: Díky moc, měj se krásně. Čau, ahoj, ahoj.
2: Čau.
1: Přátelé, Free Radio 107 FM, to bylo přání od Tomáše. My samozřejmě gratulujeme celý tým Free Radia. Ono to tak úplně nepadlo, co se děje, ale on to tak Tomáš nechtěl, chtěl to takhle, jakoby úplně tak okolo jenom. Zbytek si domyslí každý sám, každopádně jsem rád, že Tomáš dneska zavolal s touhle super náladou a že můžeme zahrát tuhle úžasnou petardu. Free Radio, Dark Lights, Dimension.

0: Tomáškovi ze studia Free Radio. Ještě jednou velikánská gratulace, no a hlavně zdravíčko. 17. hodina 24. minutka, Free Radio 107 FM vás zdraví, pokud jste naladili o něco později, nevadí, jede tady Freebox, od mikrofonu zdraví Lukin a písničky na přání a vzkazy samozřejmě jako vždy až do 20. hodiny večerní. Teď rychlý přesun na telefonní linku Free Radio, měl by tam být opět někdo z posluchačů. Halo, halo, kdo pak tam je?
1: Nazdar, tady Pavel.
0: Je to Pavel. Pavle, prosím tě, krásné odpoledne, jak se máme?
1: No tak, začátek pracovního týdne, víš, no není to nic moc, ale už se to polamuláme.
0: Když se to jako zlomí úplně?
1: No ve středu.
0: Ve středu, to je přesně jako polovina, kde jako jsme jako už skoro za vodou.
1: Víš, že to nejhorší je za tebou a před tebou je víkend.
0: Výborně. Pavlíku, prosím tě, ty jsi psal ještě rychle mimo éter na nějaký téma rozebereme, já jsem se tam prvně na písničku, jaká písnička to dneska bude?
1: Mám teda takovou jako hodně speciální a je to hodně starý, ale já jsem si to našel o víkendu, hele, nějak nevím, jak jsem se k tomu dostal, ale já jsem autem a poslouchal jsem to fakt asi 3x, 4x dokola a je to interpret, co se jmenuje Nana.
0: Nana, bude Nana, bude vzpomínková záležitost a já si myslím, že každý asi tuší, o jakou skladbu se jedná, za okamžik to poletí do éteru a teď ty se ptala nějaký téma, já jsem tady řešil, prosím tě, vzkaz, co jsem dostal od holek. Holky psali už do odpolední free party, kterou jsem dneska vysílal hodinku a říkal jsem si, použiju to až jako ve freeboxu někde až večer jako Lukyho vtípek, ale zase, aby holky poslouchali, tak jsem to vypádal do toho vysílání hned. Holky mi napsali jako pomoc, jo. Luky, kdybys náhodou neměl do Lukyho vtípku, tady ti posíláme jeden kousek. A teď pozor, druhý masa. Slyšel jsi to? Já jsem to říkal před hodinkou, nebo neslyšel
1: jsi? Ne, neslyšel, výborně. To bylo mimo.
0: A toto, a teď, ale Pavle, pozor jo, toto je od holek, toto jako, toto ženy dokážou. A teď se podrž, sedíš?
1: Sedím. No,
0: tak seď pevně, jo, seď pevně, poslouchej jo. Nejlepší maso, podle bab, jo, je mužské přední. Rychle se udělá, pustí šťávu a vůbec neleze mezi zuby.
1: Super.
0: No počkej, super, jako co bys za to tím babám řekl? Jako tohle, kdyby ti holky třeba v kanceláři, rozumíš, jo? Dostaneš jako takový ten e-mail z té skupiny For All, jo, pro všechny, tam to čte celá firma a dojde ti totok, že prostě nejlepší maso mužské přední, co bys jako holkám vzkázal, nebo teď můžeš holkám něco vzkázat klidně.
1: Já nevím, tak mají hlad, nebo jako co?
0: Je to zajímavý, hlavně, jak na to přišli?
1: Ale já nevím, ale ono všude všichni říkají, jak jsou chlapi jako čuňata a perverzaci a já nevím, co všechno, a pak ty ženský přijdou mě s tím takovým, ale.
0: A pak holky přesně.
1: A ještě jako to potom chceš, jako.
0: A pak dámy vytáhnou takovýhle kalibr, rozumíš, jo, mužské no. Přední, no já mám dost. Pravda, já, Pavlíku, pravda.
1: Vtip,
0: pojďme rychle, musíme na písničku.
1: Ano, ten je takový krátký, jdou manžele, hele, na obhlídku statku a na první ceduli u bíku je napsaný, tento bík měl 53 puštění. Baba šťouchne do starého a říká, vidíš to? 50, to je karec. Jdou k dalšímu a tam je napsaný, že tento bík měl 153 připuštění. Tam do něho zase šťouchne a ona, vidíš to? 153, od toho by se měl něco přiučit. Dojdou k třetímu a tam je napsaný, že bík měl 365 připuštění. A baba do něho šťouchne a říká, vidíš to? To je každý den. Toto by se zvážně měl učit. A borec jen tak s klidným hlasem říká, jo, to víš jo, tak se tam běž zeptat, jestli to bylo po každé s tou stejnou krávou.
0: Ne, tohle... To nemyslíš vážně, to nemyslíš vážně. Odpolední vysílání, normálně za chvilku tady bude cenzura. Přátelé, i takovéto věci se dají slyšet na 107 FM, když zavolá Pavel. Pavlíku, prosím tě, pro koho bude písnička, kterou dneska vybíráš, vlastně pro koho bude ta skladba, kterou za okamžik posíláme do éteru?
1: Hele, mně a tobě to už je jasný, že jo, že to necháme zahrát pro sebe. Ještě jenom bych tě chtěl poprosit, z jakého je to roku?
0: Je to, prosím tě, 19 let starý, co máš z matiky?
1: No, já jsem to nějak se nedíval už potom, no. Dobrý, tak to jsem byl skoro v plinkách ještě. Ale mě a tobě, zahrajem to dneska všem těm ženským, hele.
0: Výborně, výborně, dámy, speciálně pro vás za dnešní fóreček, za dnešní příspěvek a také speciálně od Pavlíka. Pavle, já ti moc krát děkuju. Super den, super náladu, díky, že posloucháš Free Radio. Těším se zase někdy příště, užívej poslech a měj se nádherně. Ahoj. Díky moc, čau, čau. Přátelé, Free Radio 107 FM, jsme tady pro vás každý den. No a jsou dny, kdy si to prostě dokážeme užít úplně na plný pecky. Hey!

0: Další vzpomínková petarda v rámci Freeboxu na 107 FM. Doufám, že jste všichni krásně zaspomínali, kdy si dávno se na to tančilo na diskotékách, na závěr ploužáčky, lásky, no potom rande a tak dále a tak dále. Před námi není sice romantika a rande, před námi je brněnská doprava. To zase taková pohodička nebude jako Nana Lonely, ale doufám, že jste aspoň díky té skladbě maličko zaspomínali a že jste si užili těch pár minutek s touhle super petardou. Pavlíka zdravím ještě jednou, díky za nápad, před námi další kousky po dopravě a po počasí. Topic Becky G, Sorry Papi. Další pecku posílá do éteru Janička. Luky, prosím tě, potřebuji maličko energie, nemohl bys zahrát Pedro? Pedro, kdyby náhodou hrálo, dej něco jiného rychlého. Děkuju a zdravím Free Radio. Já myslím, Jani, že stíháme to, Pedro. Pedro. Jako další Hats Out of My Head. Tyto hity už za pár okamžiků, teď rychlý pohled na silnice. Je tu doprava s Free Radiem.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Vyrážíme na silnice i dálnice, Free Radio 107 FM vás zdraví, přejeme bezpečný dojezd a šťastnou cestu. Dávejte prosím pozor, v Brně, v Žabovřeské ulici směrem na Královo pole, je to za sjezdem na výstaviště, tady bourala dvě osobní auta, do kolony najíždíte už v Pisáreckém tunelu, takže v Pisáreckém tunelu prosím vás, dneska odpoledne, hlavně teď, nohu z plynu dolů, děkujeme. Další komplikace, dálnice D1, 185. kilometr směrem z Prahy na Brno, tady stojí porouchané osobní auto, dávejte tam pozor. Žabovřeská ulice směrem do centra, je to za nájezdem z Bauerovy, tady havarovalo osobní auto, počítejte se zdržením v koloně, takže Žabovřeská dokonce dvě komplikace. Jedna komplikace tedy směrem na Královo pole a druhá komplikace je směrem na Hlinky, takže opatrně v těchto oblastech. Další zpráva je z Ostravské ulice směrem do centra na Ostravské u nájezdu z Bělohorské havarovalo auto, počítejte s omezením. Brno Porgesova ulice směrem na Vinohrady, tady došlo k nehodě, počítejte se zdržením v narůstající koloně. Další problémy, dálnice D1 194. kilometr směrem na Vyškov, tady bouralo osobní auto s nákladním autem, připravte se na zdržení v další koloně. Kolony ještě odpoledne očekávejte i v okolí centra Brna. Vidím tady, že na Táborské se nám to pěkně protáhlo, takže dlouhé kolony aktuálně Táborská, také Žabovřeská vlivem těch dopravních nehod. Na koliště ztratíte minimálně 3 až 5 minutek. Další kolona vás čeká na Sportovní ulici a taky na Kněžské. Ze studia Free Radia popřejeme šťastnou cestu. Pokud máte další informace, využijte dopravní linku a nebo naší aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: Brno hlásí aktuálně teploty mezi 29 a 30 stupni Celsia, k večeru pozvolné ochlazování, kolem 8 večer vidím teploty asi zhruba okolo 25 stupňů a noční teploty by se měly pohybovat okolo 17 stupňů Celsia. Zatím to v předpovědi vypadá tak, že v noci by pršet nemělo. Zítra během dne očekáváme polojasnou oblohu, maximální teploty příjemných 28 až 30 stupňů Celsia, večer méně oblačnosti a noční teploty by se zítra měly pohybovat okolo 13 stupňů Celsia.
1: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.
0: Tohle už je další novinka, která letí éterem Free Radio přímo k vám. Topic Becky G a Sorry Papi. Za malou chvilku na přání taky Jacksony, Rafaela Kera a Pedro. Užívejte Freebox na Free Radio. Krásné úterní odpoledne.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii.
3: Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
1: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Před okamžikem do Free Rádia dorazila další hlasová zpráva ohledně dopravy. Je to velmi špatně nahráno, špatná zvuková zpráva, jako by špatný signál, nebo informace jsou samozřejmě v pořádku, ale ta kvalita té nahrávky je velmi nízká, proto radši přetlumočím. Stále hlásíte komplikace na Žabovřeské ulici, komplikace kvůli srážce dvou osobáků. Je to vlastně v tom směru, když půjdete po Žabovřeské, tak jakoby dál... Zkrátka, směrem na Královo pole, tady je hlášená jedna komplikace a druhá komplikace, kterou jsme hlásili v dopravě, je právě na Bauerové ulici, to znamená Bauerka, těsně před vlastně odbočkou na Pisáreckou, tak v tom místě té křižovatky Hlinky, Pisárecká, Bauerova ulice, tady je hlášená další dopravní nehoda. A právě proto se nám tam štosuje i kolona směrem, když půjdete z Žabovřeské jakoby na Hlinky, tak i v tomhle směru je kolona. Takže Žabovřeská ulice teď aktuálně ve dvou směrech velké komplikace, počítejte se zdržením, pokud máte možnost jet jinudy, tak přes Žabovřeskou to aktuálně neberte. Teď tedy informace k tomu, co nás čeká z muziky. Jsou tady další přání a objednávky. Mám tady přáníčka i na rychlejší kousky, i na pomalejší kousky. Musíme hezky postupně. Tak, je tady přání, které vybírala, tuším, Katka. Tady to je, Katka. Lukášku, ahoj, zdravím tebe i celé Free Radio. Hoď mi tam, prosím tě, novou Nelly Furtado. Je to super skladba, věnování pro moji maminku, k vám do práce a všem, co dneska ladí Freebox s tebou. Měj se krásně, Katka. Katko, děkuji. Nelly Furtado tam není sama, je tam taky bratrské duo Dubs. Teďka jsem možná řekl nesmysl, oni asi nejsou bráchové. Bráchové jsou z Dua Showtek, Dubs. Teď to musím ověřit, jestli jsou bráchové nebo jenom kolegové, aby to nebyla nepravda, na to pozor. Každopádně je to kanadské duo Dubs ve spojení s Nelly Furtado. Torture of the Heart, dneska výběr od Katky, další výběr je David Guetta. Ahoj Luke, můžeš prosím zahrát pro všechny posluchače Fríčka na pohodový podvečer třeba Guetu Run Run River, díky Pavel. Pavle, samozřejmě. Pokud ladíte Free Radio, je to skladba i pro vás. No a k tomu ještě doplňovačka Vaya con Dios a Milk and Sugar. Hej, na, na, na. Pohodové úterní odpoledne na 107 FM, od mikrofonu zdraví Lukin, pokračuje Freebox v kalendáři 28 a svátek slaví Viktor. Přejeme všechno nejlepší. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: 17. hodině, právě teď už další vzkazy a objednávky. Máme tady prostor pro telefonáty. Kdo je na lince? Halo, halo?
1: Tady Dominik.
0: Je to Dominik. Domčo, jak se máme dneska? Všecko OK?
1: Jo, dneska OK.
0: Dneska OK. Výborně. Zeptám se, prosím tě, je v tvém okolí někdo z rodičů?
1: Ano.
0: Ano? A je to táta?
1: Ano.
0: Ano? Výborně, hotovo, třetí otázka nebude, tak ho moc pozdravuj. Teď ale otázka na tebe, jakou pecku vybíráš?
1: Skladbu Rain od Fishera.
0: Rain, výborně, Rain a Fisher, je to australský producent, taky docela divočák na svých vystoupeních a na svých koncertech, takže přiznal jsem i tobě mimo vysílání, že mám radost, že jsi vybral právě tuhle skladbu, mám to rád taky, i moji kolegové to mají rádi. No a teď otázka klasická, komu zahraješ dneska Fishera?
1: Tak pro všechny, co teďka ladí, pro tačku, mamku a mého bráky, kteří mají také rádi Fishera.
0: Je to super. Celá rodina má ráda Fishera. To se mně líbí. Díky moc, Dominiku, díky za pozdraví, díky taky za výběr písničky. Jsem moc rád, že i dneska posloucháš Freebox a že jsi zase zavolal a že jsme se zase slyšeli. Měj se krásně, užívej si muziku a posílám Fishera. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Lukáš Bartl, Lukáš Bartl, Free Radio.

Krásné odpoledne všem na 107, posloucháte Free Radio 107 FM, kde právě teď probíhá úterní Freebox. Od mikrofonu zdraví Lukin. Za malý okamžik pokračujeme s muzikou na přání. Objeví se například Shakira Zu. Jako další je připraven pan Klas. Mám tady pozdrav od Renatky. Renatka napsala: ahoj Luky, prosím, pošli mi na cestu do auta Analog Heart od Klase. Díky, Renča. Tak a co hezky jede, Renčo, za okamžik taky informace z dopravy. No a do třetice BB Rexa

0: pohodové odpoledne, no a teď rychlý pohled na silnice. Tam už taková pohoda bohužel není.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Pro všechny řidiče, kteří míříte do Brna, máme hned několik zásadních informací. Opatrně Brno, ulice Úvoz na křižovatce s ulicí Sladová. Úvoz Sladová, tady srazilo osobní auto chodce. Počítejte s omezením dopravy. Na Kněžské ulici komplikace v Brně v Bystrcké ulici u čerpací stanice Orlen, tady se střetlo osobní auto s dodávkou, takže to není úplně Kněžská, je to Bystrcká, tak v té oblasti počítejte s omezením, jakmile u Orlenu máme komplikace, tak se tam budou tvořit kolony, takže určitě opatrně. Žabovřeská ulice směrem na Královo pole, je to za sjezdem na výstaviště, tady bourala dvě osobní auta, do kolony vjíždíte už v Pisáreckém tunelu. Tyhle informace máme taky přímo od vás z terénu, je tady tuším od někoho hlasová zpráva.
2: Dobrý den, Nikolas, volám z Brna ohledně toho, že mezi Žabovřeským tunelem a Husovickým tunelem je dopravní nehoda, dvou vozidel, tvoří se tam kolona, počítejte se zdržením 5 až 10 minut, to je vše, hezký den.
0: Děkujeme moc krát za informace z terénu, jenom bych prosím vás upřesnil tu situaci, je to směrem z Pisárek a z Pisáreckého tunelu, dál potom na Královopolský tunel. Moc krát děkujeme za informace, které posíláte směrem do studia. Další zpráva, tentokrát D1, 185. kilometr směrem na Prahu, tady stojí porouchané osobní auto, buďte tam opatrní. Další komplikace, Žabovřeská ulice směrem do centra na... Tady je na nájezdem, tak to je překlep, pardon. Je to za nájezdem z Bavorovy, tady havarovalo osobní auto. To je právě ta situace, o které mluvil Nikolas v té zprávě. Počítejte se zdržením v koloně, takže zkrátka Žabovřeská ulice dneska s komplikacemi směrem z Pisáreckého tunelu dál na Královopolský tunel. K tomu ještě Ostravská, buďte opatrní. V Brně na Ostravské ulici směrem do centra, je to u nájezdu z Bělohorské ulice. Tady havarovalo osobní auto, počítejte s omezením a k tomu komplikace na Porgesové ulici směrem na Vinohrady. Tady došlo k nehodě, počítejte se zdržením v další koloně. Tolik tedy aktuální zprávy z dopravy. Odpolední špička sice pomalu uvadá, ale máme tady komplikace vlivem těch dopravních nehod. Silnější provoz stále ještě hlásíte v okolí Táborské ulice, taky na jihu Brna, silný provoz okolí Koliště Nové Sady a kratší kolona, jak jsem říkal dneska odpoledne, taky na Kněžské ulici, kde se zdržíte právě vlivem těch komplikací u čerpací stanice Orlen. Tolik aktuální zprávy z dopravy, buďte opatrní, pokud máte cokoliv nového, volejte Free Radio, buď dopravní linku, anebo rovnou naší aplikaci.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teploty v centru Brna aktuálně okolo 30 stupňů Celsia, kolem 8 večerní teploty padnou na příjemných 25 stupňů, nejnižší noční teploty by se měly pohybovat v Brně a na jižní Moravě okolo 17 stupňů. Podle pánů meteorologů by dneska v noci pršet nemělo. Pojďme se podívat na zítřek. Zítra během dne a dopoledne polojasná obloha, maximální teploty během dne 28 až 30 stupňů Celsia, odpoledne méně oblačnosti a zítřejší noční teploty se budou pohybovat okolo 13 stupňů.
3: Kolumbijská princezna Shakira právě teď na Free Radio se skladbou Zoo. Hezké odpoledne.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
5: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Freebox na Free Radio.
1: Ještě jednou krásné odpoledne, teď už možná lomeno podvečer, za 7 minutek před 7, 7 hodina večerní ladíte Freebox na Free Radio a já musím do éteru poslat další kousky. Ano, nuda tady nebude, máme tady náhodou super krásnou sestavu. Pojďme se podívat na hity, které vás čekají za malou chvilku v rámci Freeboxu na 107 FM. Mám tady pozdrav od Jirky, Jirka říká: Luky, prosím, mohl bys zahrát všem těm, co tvrdnou na Žabovřeské v Koloně, někteří tvrdnou ještě v Písáreckém tunelu, já jsem to před chvilkou projel, je to hrůza, taky pro mou ženu, protože to má ráda, a pro všechny fíčkaře, zdarec Jura. Tak Jirko, Bruno Mars je připraven. Skladba Uptown Funk, tedy další přáníčko, k tomu Timmy Trumpet, Freaks. Tell me where the freaks at. A nebo z novější muziky, taky Need You Now, Sigma, Dutch and Graft a Profesor Green. Krásný úterní podvečer přeje Free Radio 107 FM. Připraveni jsou Sigma, Timmy Trumpet a Bruno Mars.

0: Box na Free Radio.
1: Muzika, la muzika. Největší proces hitů na přání pokračuje Freebox na 107 FM. Právě teď už třetí třetina Freeboxová, 9 minutek po 19. večerní. Za námi Ava Max a Bia a před námi pozor, mám tady sice pozdrav od Michala Bajkero se Zlíšně, ale volající mají přednost a my se ptáme, kdo pak je na lince. Halo, halo.
2: Ahoj, tady Niko.
1: Niko, krásné odpoledne, jak se máš?
2: Ale jo, úplně v pohodě se mám.
1: Výborně, gratulujeme. Co vybereš za písničku, to je důležité.
2: No, hele, já jsem přemýšlel nad jako Deadmau5, ale nevím, co přesně tam jako máš.
1: Takže jako mám hledat ještě něco teďka?
2: No, jestli tam máš třeba The Build.
1: Ano.
2: Od Deadmau5.
1: Mám.
2: Tak dejme.
1: Výborně, muzika vybraná. Pro koho zahraješ?
2: Pro všechny, kdo mají tohle to rádi, protože já jsem se přistihl, že už tady 2 hodiny si poslouchám jakože nějaký ultimátní mix na YouTubeku a celkem mě to baví, tak jsem si řekl, že tě pozdravím i všichni posluchače a nechám zahrát Deadmau5 i na Free Radio.
1: Ale Deadmau5 je naprosto skvělý člověk, je to totální blázen, co se týká audiofilie, je to naprosto dokonalý hudební producent a dost šílený DJ. Viděl jsi ho někdy naživo?
2: No, na tom YouTubeku je jakože nějaký jeho set, sice starší, ale...
1: Já nevím, že... lidi, co s váma je, otázka. Viděl jsi ho někdy naživo a Boris řekne, jo, na YouTubeku je video.
2: No, teď jsem ti odpověděl, že jo, viděl jakoby na YouTubeku, ale naživo jakože...
1: Víš, nebo teď co znamená
2: jako naživo,
1: otázka?
2: Jako naživo.
1: Víš co? Já to vzdávám, měj se hezky. Já nevím, co je na otázce, viděl jsi ho někdy naživo, co je na tom složitýho?
2: No, já jsem to asi špatně pochopil. No,
1: naživo, jakože... Niko, naživo, naživo, je naživo. YouTubeko není naživo. YouTubeko je internet. Ale já chápu, že v tomhle zrka nějaká taková jako komplikace v komunikaci. Chtěl jsem akorát říct, že to je výborný člověk, že jsem si mluvil osobně, když vystupoval v Bobby centru, je to x let zpátky a právě proto vím, že to je strašný divočák a že se s ním hrozně dobře bumbá. Takže pozdrav.

0: Další kousky jsou připraveny, Deadmau5 za námi, Nika zdravím, ještě se trošku omlouvám, Niko, prosím tě, neber to osobně, jo, byla to taková nějaká chyba komunikace, každopádně na otázku, pokud jste někoho viděli naživo, tak jsem měl na mysli, jestli jste někdy toho člověka viděli živě, jakoby ne na fotce, ne na videu, ale prostě živě. Tak, tolik informace kolem pana Deadmau5 a skladby The World, teď už další skladby a další objednávky. Zdraví známý posluchač Michal Bajkero z Líšeň, no... Michale, tak počkej, známý posluchač, to můžou říct třeba lidi, co zavolají. Já si nepamatuju, že by takový Michal Bajkero zvolal, nebo možná někdy jednou, dvakrát, ale většinou Michal ovládá tu textovou podobu objednávek, takže by bylo super, kdyby sám to někdy Michale oživil osobně, ale děkujeme i tak. Michal Bajkero Slížen, dneska bych chtěl nechat zahrát Klás a skladbu Sadness. Je to pro tebe, pro mě a pro všechny záchranné složky. Díky moc. Takže pro Michala poletí skladba Sadness od pana Kláse a pak je tady ještě objednávka, kterou posílala Simča. Luky, prosím, nevím, jestli dneska hrála, hoď mi tam daru Bangaranga, všem pro super náladu. Měj se hezky, Simča. Simonko, děkuju, super večer všem.
1: Pošli svůj vzkaz do éteru Frýčka právě teď. Hrajeme i podle tebe na www.facebook.com/freeradio.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Prý rádiem.
2: Lukyho vtípek.
3: A konečně tady náš oblíbený šálek legrace alias Lukyho vtípek. Kvůli čekání na poště jsem dneska dobíhal vlak Českých drah. Naštěstí vlak měl zpoždění. Aha, začínám chápat celý ten systém.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
5: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
0: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Free Radio 107 FM, večerní Freebox s Lukinem. Máme tady song Easy Love, tady si gala Michael Jackson a těsně předtím taky zpátečková hitůvka. Je tady petarda, kterou dneska vybíral Libor, nebo vybíral. Libor napsal tento vzkaz. Lukine, zdarec, zdravím tebe i tvé kolegy. Free Radio hraje kruto přísně. Potřeboval bych trošku zaspomínat. Šlo by prosím zahrát Beach Ball, kdysi jsem to u tebe slyšel. Je to taneční kus ze starých časů. Mám to moc rád, kdyby to šlo, zahraj, kdyby ne, tak něco od Chemical Brothers nebo něco ostřejšího. Díky moc za songu a ať to hraje Libor. Libor, já ti moc krát děkuju, tohle je opravdu skladba, se kterou zaspomínám dokonce i já rád. Takže pokud máte rádi jakoby zpátečkové hity a zpátečky tady u nás ve vysílání Free Radio, tak pojďme opět zaspomínat s touhle petardou. Beach Ball, Nylon and Kane.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka.
0: A samozřejmě taky pro Lokiho. Příjemný poslech přeje Free Radio.

0: Free Radio 107 FM, aktuálně taky Freebox s Lukinem a my se podíváme na další objednávky z telefonní linky. Kdo se dovolal? Halo, halo.
1: Známá firma Tomáš Werner.
0: No vy jste už všichni známá firma, to se mně líbí. Známá firma, nejvěrnější posluchač, známý posluchač a tak dále, tak dále. Dobře, tituly si klidně nechejte, ale hudbu nám hezky vyberte. Co to dneska bude, Tome?
1: Dneska to bude něco od švédské houseové mafie.
0: Ano, připravená je Swedish House Mafia a taneční skladba Greyhound. Pro koho zahraješ?
1: A dneska byste dal pro všechny posluchače.
0: A my ti děkujeme, Tomášku, měj se krásně, ahoj.
1: Díky, Lukášku, ahoj. Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Freebox na Free Radio.
1: Největší porce hitu na přání, tedy Freebox na Free Radio. Dneska jsme tedy bohužel u konce, ale je tady ještě prostor pro poslední objednávky. Kdo pak je na telefonu? Halo, halo?
2: Kájo, zdraví všechny posluchače, přeji krásný podvečer.
1: Hezký podvečer i tobě, Kájo. Jak se máme, jak se daří?
2: Jo, jako je to dobrý, tak sice dovolená už se chýlí ke konci, ale člověk to jako jo, tak poslední týden, no tak jako jo, tak bohužel, tak budeme se vracet do reality. No.
1: Je to tak, jak říkáš. Písnička, která by tě dneska potěšila, co to bude a pro koho to bude?
2: Takže dáme Jesse J. Domino.
1: Jesse J. Domino, připraveno, pro koho zahraješ?
2: Já to pošlu všem, kteří mají naladěno, ať si zlepší o ten den a třeba si taky zatancují u toho, no, když se jim to bude líbit.
1: Ať máte lepší náladu a ať jste happy jak dva grepy. Jesse J. připravená, Kájo, děkuju za výběr a přeju pohodový zbytek večera. Ahoj.
2: Děkuju, měj se pěkně, ahoj.
1: Jdeme tedy na poslední ukázky. Domino. Taky Christian Marky a solo já, Summer is Magic. A na závěr špetka Itálie, Alessandra Amoroso, Mezzo Rotto. Z dnešního Freeboxu je to všechno, mějte se krásně, držte vlnu na 107 FM, žijte naplno a laďte Free Radio. Zítra pokračujeme, čau.
0: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Puffendo?

Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů. Free Radio 107.

0: si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: running, running, and running, running, and running, running.
1: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: David Guetta, I told you they wouldn't get on with us, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Neváž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popukate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Neváž se, rozvaž se.
2: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?